0: Vyšná šeptou, že jsem se ví, ale to ani...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.